73 míst pro lodě, pro malé plavidla a zároveň dvě místa pro velké plavidla. Máme zde velký zvedací most, který se otvírá pro velké lodě. A v letošním roce se připravuje čerpací stanice a udělal

0: Tím, jak se změnili pacienti od dob minulých do dneška, je tam nějaký rozdíl?
1: Velký. Dneska pacienti mají internet, mají Google, že jo, a mnohem víc s tebou

0: táta Jirka Srnec koupil barvičky a řekl jí, tak když se nudíš, tak si taky kresli.
1: Bude to takhle probíhat. Pára něco řekne asi na začátek, větu dvě, a pak já řeknu tři.

0: jsou. V tom se velmi potkáváme a oba máme stejný natural.
1: A když se ptáš vinaře, kolikrát veme každý rok tu jednu rostlinu do rukou, tak říká 10 až 15krát.
0: A když jich potom vidíš v tom řádku. Já jsem měl to štěstí, že jako

0: Všetice nebo ve Všeticích na přilehlý louce takový veliký.
1: Je to teda přístupný veřejnosti?
0: Je to přístupný veřejnosti, samozřejmě je to z velké části i pro veřejnost a trošku jsme se posunuli, protože vlastně tam děláme inscenovanou bitvu

místnosti, kde by mohli cvičit dělostřelci a tankisté. Ke schválení vojenského tábora Boletice došlo hned v roce 1946. Následovala etapa odsunu Německa.

sbírali různé stavební prvky odstrojené z různých jiných objektů a aby vyloženě spíš jsme to tahali občas i z různých kontejnerů, aby to úplně nezaniklo vlastně i ta výpověď a paměť města vlastně v těch dožilých

jezdíme rádi, protože tam jezdíme pracovně, jezdíme tam natáčet. A ten začátek té spolupráce byl v době, kdy jsi to řediteloval a kdy jsme nastavili tu laťku a řekli jsme si, ano, pojďme té nemocnici

jsem rezignoval a mě volali čtyři ředitele jihočeských nemocnic, hele Jindro, pojď k nám dělat, ty oni to dají sežrat, jak jsi se k ním choval. Jenže nic takového nenastalo. Já jsem prostě zastoupil jako doktor na internu, pak na LDNku